0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácká dolina.
1: Anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na

0: Vtedy svým z túto záležitosti dáme na želanie a potom si vypočujeme v myškovej verzii, aké menučko vás čaká v redovku. Takže
1: ale
0: určite
1: hladovši,
0: zostaňte s nami.
1: Pesnička. Roxy.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Mám peknú sirku v zubech, krempu do čela a pota z puchřela mi vrázky nedelá.